0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Jsem jenom jako a vy to nevíte.

asi není čas na hrdinství. Je totiž potíž vytušit předem, co tě naštve. Proč mi nejdeš příkladem, když já jsem tu ten problém? Místo abys pokaždý, když ti nevystačí argumenty, reagovala výpadem.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle nemůžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečným

0: Dovedou si věci vážit plně, jenom když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Express FM.

jump in. I really wanna fly, 'cause I've been waiting all my life.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Music.
0: First. Express FM.

0: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
4: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Express FM.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Music. First. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

Tohle jsou Cure, Boys Don't Cry. A já bych zrovna dneska zaplakal. Je to totiž poslední prázdninová sobota, možná to máte úplně stejně, byť nejste školou povinni, ale zvyk je železná košile, zkrátka dobře, hlavě neporučíš. Zdraví vás s tímhle moudrem sobotním s datem 29. srpna. Evelíny, obzvlášť Radek. Do 14. hodiny vám budu se redigovat jedno moudro za druhým a když to nebude úplně moudré, tak to budu nějak kamuflovat s dobrou hudbou, který je tady přehršel na Express FM. Tady další důkaz Flower Love, Next Best Exit. Krásnou sobotu. Every

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
5: Music. First.
6: Express FM.

Tohle je indie kapela Pexeso, pochází z Čech a vy posloucháte single Do It Better. Pokud tehle ten styl patří mezi vaše oblíbené, můžu vás nasměrovat na Probošťská jezera, to je kousek u Prahy. Tam se od včerejška koná festival Probík. Na pořadu dne jsou dneska třeba Vepřové komety. To není nic k jídlu, ale je to kapela, devítičlená funková formace, pak hudební ateliér s Terezou, jsou Hranehod, definitivní Ententík, taky Marie April a Pexeso ve 21.30. Když jsem zmínil funk, tady ho máte v čersté krystalické podobě. Tohle je Chaka Khan, Like a Sugar, ve čtvrt na 11 na Expressu.

Tohle je chlapík, který je přesedlal z heavy metalu na funk, R&B, new soul a je v tom taky dobrý. Víc než dobrý. Thundercat a A$AP Rocky. Funny Friends, posloucháte Express FM. Mimochodem, Thundercat se mihne mezi hosty, mezi mnohými hosty na nové desce, která vyšla včera pod hlavičkou Erika Badu a Alchemist. Vřele doporučuju tuhletu dvojici, ta deska se vám rozhodně bude líbit. O to víc, že jí Erika Badu vydala po 16 letech jako svoji novinku. K těm novinkám se nakonec ještě vrátím později. Teď už posloucháte DeLorean single Dilly. Máme 10 hodin a 27 minut a vladíte Express FM, za což jsme moc rádi.

0: zlídlový bava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.
5: They don't know I do.

0: 3.31 novinka na Expressu. Jamie T. je 6 minut po 10:30 včera, co se filmu týká. Malinko odbočím, ale za chviličku uvidíte a uslyšíte proč. Tak vstoupil na Netflix nový film s Robertem De Nirem. Nechávám si ho pěkně na dnešek uležet. Vy, co jste ho viděli, doufám, že to stojí za to. Teď už se můžu vrátit k tomu, proč jsem začal mluvit o filmech. Před námi totiž rubrika, která hlavním tématem má právě filmy. Jmenuje se Filmex a Leta letoucí na Expressu jí pro vás připravuje Veronika Koloušek.
1: Express. Express Filmex.
2: Velikán velkofilmů Ridley Scott ani v 88 letech nepolevuje a přináší postapokalyptické sci-fi Vzhlížet ke hvězdám. Film vychází z podmanivého bestselleru Petra Hellera a láká na mimořádné herecké obsazení v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem, Margaret Qualley nebo Guyem Pearcem. Poté, co pandemie téměř vyhubila lidstvo, mladý civilní pilot Hick si spolu s vojenským specialistou na přežití Benglim vybudovali funkční izolovanou usedlost v drsném postapokalyptickém světě. Když ale Hick zachytí záhadný rádiový signál, vydává se do neznáma hledat naději na lepší život. Po boku Jacoba Elordiho hraje velkou roli stárnoucí pes Jasper, kterým je Higovým nejlepším parťákem, ochráncem a emoční oporou.
3: No surprise how fast civilization can disappear. We're the survivors.
4: There are people out there.
5: They need our help.
6: Shoot first and inquire afterward.
7: Ow! Okay, tough guy.
8: We are eventually gonna take off.
9: Yeah, that's the plan.
10: Shoot the roof!
2: Věřte, nevěřte, od premiéry prvního filmu o čarodějnickém učni z Bradavic, Harry Potter a kámen mudrců, už uběhlo čtvrt století. A proto se poslední prázdninový týden vrací začátek příběhu do českých kin, kde poběží s původním českým dabingem, v němž mladého čaroděje namluvil Vojtěch Kotek. Promítat se bude od 27. srpna do 2. září v rámci každoroční celosvětové akce Back to Hogwarts, která připadá na 1. září, tedy den, kdy podle příběhu studenti vyrážejí bradavickým expresem z nástupiště 9¾ zahájit nový školní rok.
11: Pan Potter
12: bude chodit do té nejlepší školy čar a kouzel a budeš zatraceně dobré, až se v tom kapku pocvičíš. Jizbu na čele nemáš odříznutí, Harry.
13: Harry Potter dorazil do Brada.
11: Od vás můžeme čekat velké věci.
13: Kdo je jediný kouzelník, kterého se Voldemort kdy bál?
1: Express Filmex na Express FM.
14: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

Dnešní den, 29. srpen, je samozřejmě význačný z mnoha důvodů. Jedním z nich je Mezinárodní den citronové šťávy. Nevím, jestli je to úplně výhra, ale kdo máte rádi kyselé, tak určitě tuhle tu informaci sceníte. Pokud se rádi převlékáte do kostýmu, samozřejmě ve vší počestnosti, tak i vy dneska můžete oslavovat, aniž by se na vás druzí koukali a měli koukat skrze va prsty, anebo zkrátka až vás pozdraví Super Mario, řekne vám čau. Někde na vaší procházce, tak se nedivte, dnešní den je Mezinárodní den cosplay, krom jiného. Tohle už jsou Editors, trošku zvedneme rytmus, mimochodem před chviličkou hrál Wolf Alice, taky Jay-Z, těch slov na N, mimochodem v tom tracku bylo tolik, že podle mě v Americe má ve veřejném prostoru ta skladba ban. U nás ne. Editors Munich, na Expressu jste.

Asi nikoho nepřekvapí, že Peggy Gou momentálně tráví víkend na Ibice, protože tam všechno spěje k dalšímu vyvrcholení další úspěšné taneční sezóny ve všech možných i nemožných klubech a ve všech možných a nemožných místech na Ibice samozřejmě. Peggy Gou, zajímavější ovšem informace se týká zpěvačky, která je slyšet z tracku Woman. Je to Ayra Starr, teprve 24-letá britská zpěvačka narozená v Beninu, nigerijská tedy původem, tak ta vydala před 14 dny svoji třetí řadovku. Tohle jsou Košíne.

0: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
4: Express. Music first.
2: Express FM.

Tohle bylo Josh Baker, Popey, Bescomp, My Place, jedna z novinek na Express FM. Posloucháte Express samozřejmě s Radkem jako každou sobotu a jako každou neděli. A jako každou sobotu, jako každou neděli si můžete něco přát. Samozřejmě hudebního a samozřejmě na co stačím. Náš archiv taky není úplně bezednej, ať se to nezdá. Takže 602-604-903. No a já vykopávám, co se hudebních typů týká. Nedávno by oslavil 50-leté výročí svatby se svojí ženou Deborou, kdyby se nestal ten osudný den v 81. roce, kdy odešel na věčnost. Tohle jsou Jody, že

0: Mám taky pocit, že nejenom na Ibice vrcholí sezona, ale i tady na Expressu, co se týká rubriky Nebudu doma. Ale třeba se pletu. Ale povím vám, proč to myslím, protože Michal nás zavede v dalším dílu tohle cestovatelského, téhle cestovatelské rubriky sem do Stověžete, tedy do Prahy. Tak pojďme na to. Nebudu doma v 14. díl.
1: Hashtag Nebudu doma.
2: Venku čeká celý svět, přeci nebudu doma, říkáte si možná. My pro vás máme pár tipů na výlet, tentokrát do naší metropole. Máte-li rádi přírodu, vaše kroky by měly vést do Prokopského údolí, kde kousek od metra najdete skály, lesní cesty, potok i jezírko, k Hostivařské přehradě a do přilehlého lesoparku, do Modřanské rokle nebo do obory Hvězda s krásným historickým letohrádkem. Milovníky památek nadchne Břevnovský klášter, jeden z nejstarších u nás. Barokní zámek v Troji s botanickou a zoologickou zahradou nebo vodáckým kanálem poblíž, novoměstská radnice na Karlově náměstí s výstavami a výhledem z věže, karlínská invalidovna nebo blízký kostel svatých Cyrila a Metoděje a taky krásný gotický areál Anežského kláštera na Starém městě. Až budete unavení, energii můžete načerpat u západní hranice Prahy a Středočeského kraje. Pivovarský dvůr v Chýni spojuje poctivou českou kuchyni s historií bývalého klášterního hospodářství a nabízí ideální zastávku na rodinný oběd, cyklovýlet i víkendové posezení s přáteli. Na jídelním lístku nechybí klasiky jako pečené koleno, smažená játra, žebírka, stejky nebo poctivý tatarák. Během roku navíc restaurace pořádá tematické gastronomické akce. Od staročeských hodů až po kachní nebo husí hostiny, které často doprovází živá hudba. Pivovarský dvůr myslí i na rodiny s dětmi, nechybí dětský koutek ani letní zahrádka a je také oblíbeným místem pro pořádání svateb, rodinných oslav nebo firemních večírků. Stylové ubytování najdete v ikonickém tančícím domě.

0: Užijete pobyt v top hotelu Praha s rozsáhlým wellness a polohou blízko slavných památek, nebo v Chateau St. Havel, který spojuje zámecké ubytování s klidným prostředím a relaxem v privátní vířivce. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
1: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

Tohle je narozeninový song. Dneska totiž má single Personal Jesus 23. v oficiální diskografii kapely Depeche Mode přesně 37 let. Vyšel 29. srpna 1989 a je to vůbec první song, ve kterém hlavní roli hraje kytara, pokud to takhle můžu říct. A mimochodem, byl to single, o kterém depešáci měli hned jasno, že to bude single, který bude předznamenávat jejich první 90-kovou desku While Later. Depeche Mode Personal Jesus na Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Při poslechu Express FM se dá dělat spousta věcí, je třeba zkrášlovat domácnost v podobě malování, alespoň tak jsem to pochopil. Je tady váš další hudební tip. Tomáše zdravím, zbytek party malující taky, ať vám to jde od ruky. Rixop, já jsem vyhrabal Tomáše úplně jiný song, u kterého se vám bude malovat úplně přenádherně. This must be it. Tohle jsou Rixop, je 3:15 na poledne a vyladíte Express FM.

Tohle je Mark Holes, blahé paměti. Kdy se dětský doktor pak se dal na hudební dráhu a vznikla z toho postroková novovlná kapela Talk Talk. It's My Life, rok 1984. Tenhle ten kousek o necelých 20 let později jako promo na desku největších hitů předělali No Doubt. Ten single určitě znáte i z vysílání Express FM, kde teď uslyšíte Freestylers in Love with You.

Musel jsem vás trošku z té poobědové letargie zvednout. Prostřednictvím otvíránku další hodiny na Express FM, kterou vás bude provázet Radek, což jsem já. Zdravím vás, což dělám. Začali jsme Rudimental, Johnem Newmanem, single Field Love zazněl. Tohle už byla Swedish House Mafia a Likely Happiness is So Sad. V téhle té hodině samozřejmě neopomenu zahrát vaše další hudební tipy, který se tady množí. Díky za ně. I z pozdravy, i za ty díky. Teď už posloucháte Macy Peters Questions na Express FM. Hezké popolední.

0: Ve čtvrt na jednu na Express FM posloucháte Subway. Tohle byl single All Right. Za pár minut Noah Kahan, Sam Fender, Homesick.
1: Počkej, ty mě zveš do galerie?
2: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
1: A co tam budeme dělat celý den?
2: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
1: A pak?
2: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
1: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
8: Music. First.
9: Express FM.

jsem se tady trošku zakřepčil na židli. Gufrau a Marie April, nebo April, nechci. Posloucháte Express, máme 21 minut po 12. hodině odpolední teď už, nebo polední, zkrátka dobře, bude půl jedný. Tohle už jsou Oasis, kteří budou mít velký den, a sice 5. příští týden, bude mít totiž v rámci 83. benátského mezinárodního filmového festivalu premiéru dokument Don't Look Back in Anger.

Musím říct, že na zmiňovaný dokument Don't Look Back in Anger se upřímně velmi těším do kina. Nevím, jestli na něj zajdu, protože opravdu ani netuším, jestli česká distribuce bude tehle ten snímek vysílat, promítat, ale na Disney Plus se koncem roku objeví dokument, který popisuje návrat bratrů Killegrových na scénu. Tohle už je váš hudební tip. Moby a Disco Eyes.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

Váš další hudební tip zněl poněkud záhadně. Hrajete taky i many. Pokud se jedná o zpěvačku, textařku a velmi spirituálně založenou newyorskou rodačku Imani Francesku Coppolu, tak ano. Připravil jsem track I'm a Tree. Mimochodem, její životní příběh, to je jak Popelka non plus ultra. Ve velmi chudých poměrech na State Islandu vyrůstala Imani Coppola a rodina se složila na její studia a na to dotáhla až k několika albům. A to poslední vyšlo v roce 2024 prozatím. I'm a Tree, Imani Coppola na Expressu ve 3/4 na 1.

Tohle je 20-letá Violet Grohl, která je nejstarší dcerou někdejšího bubeníka Nirvány a současného lídra, kytaristy, zpěváka Foo Fighters Davea Grohla. Mimochodem, ty dvě své sestry, nebo dcery, chcete-li, pojmenoval jejich otec Violet, Harper a Ophelia. Jsem řekl všechny tři, no ale to je jedno. Krásný jméno, mimochodem. Tohle jsou Interpol před 13. Barricade na Expressu.

Hibernace probuzená, Ellie Goulding, Black Prada Dress. 7 minut po 13. hodině, zdraví vás Radek, ať už nás posloucháte kdekoliv je venku. Jsem chtěl teď zamachrovat, že vím, kolik je stupňů, ale je o 22, alespoň tady na Smíchově. Takže venku krásně, pokud se chystáte někam. Pár tipů, kam se podívat, třeba ve Stově, že to je, ale jinde bych pro vás měl, ale taky se zaměříme, alespoň krátkou ukázkou a připomeneme si večerní vysílání, tedy večerní drive kluků Michala a Petra. Teď Placebo, This Picture.

0: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Express. Music first.
7: Express FM.

0: Tohle byl Royal Blood. 10 over 10, 13 hodin 21 minut. Ladíte Express FM, kde se momentálně vrátíme v čase, protože, jak jsem zmínil před chviličkou, naše vysílání funguje od rána do večera a ten večer mají pod palcem chlapci Petr a Michal. Připomínka jejich driveu z uplynulého týdne. Drive každý všední den mezi 16. a 19. Tak pojďme na to.
1: Vědci občas zkoumají věci, že si člověk říká, jako na tohle to opravdu dostali grant.
2: Ano, to se člověk diví často.
1: Já jsem se podíval na nějaký bizarní studie, které ale skutečně vznikly jako seriózní vědecké práce a některý z nich jsou opravdu výživný, jo. Třeba američtí sociologové v roce 1992 zkoumali, jestli existuje souvislost mezi country hudbou a počtem sebevražd.
2: A k čemu došli?
1: Analyzovali 49 velkých amerických měst a podle jejich výsledků platilo, že čím více country hrála místní rádia, tím vyšší byl počet sebevražd.
2: No, tak pozor na to. Teďka country je docela in, tak pozor na to.
1: Praktičtější byla studie londýnských taxikářů. Magnetická rezonance ukázala, že lidé, kteří se roky učili orientovat v komplikované síti londýnských ulic, měly některé části hypokampu, spojeného s prostorovou orientací, výrazně rozvinuté.
2: No, tak to asi ukončili navigace, že?
1: Přesně tak. Vědci se dokonce pokusili najít nejlepší vtip na světě.
2: Ano.
1: No. Psycholog Richard Weissman nechal internetové uživatele hodnotit zhruba 40 000 vtipů a nazbíral kolem 2 milionů hodnocení. Vítězný vtip byl o 2 lovcích, jeden zkolabuje, druhý zavolá záchranku a dostane pokyn, aby se nejdřív ujistil, že je kamarád opravdu mrtvý. Ozve se výstřel a lovec se pak zeptá, co má dělat dál.
2: A to není špatný vtip, ale jestli je nejlepší na světě, to bych úplně...
1: No a úplná klasika na závěr. Opravdu velikost chodidla něco vypovídá o velikosti mužského přirození.
2: Aha.
1: Samozřejmě, víš, to jsou takový ty urban stories. No. Britský tým změřil 104 mužů a žádnou takovou souvislost nedašel.
2: To se nedivím, mám 640.
1: Jo, takže až vám někdo bude tvrdit, že vide je nudná, tak mu připomeňte taxikáře s vytrénovaným mozkem a vědce měřícím pánům boty.
0: K vědcům se za chviličku těm hudebním vrátím.
3: Tohle je Express

Girl a ML Angel a také Alternate Moving to the Sun na Expressu je 13:30. Před chviličkou kluci zmínili téma vědců, kteří furt něco vymýšlej. Mě to nedalo a podíval jsem se na hvězdy hudebního nebe, kteří dřív pracovali na tom, aby svoji kariéru nakopli úplně jiným směrem a dostali se z nich vědci. Tím nejznámějším bezesporu bude Brian May, kytarista legendárních Queen. Víte, že to je doktor astrofyziky. Pak tady máme pankáče, lídra kapely Bad Religion, Grega Griffina, který má doktorát z matematiky. Dalším do party nebude nikdo jiný než Tom Scholz. Tom Scholz je někdejší zakladatel legendární americké party, hlavně sedmdesátkové party, která se jmenovala Boston, možná i stále jmenuje Boston. Art Garfunkel, legendární půlka Simon Garfunkel, je matematický geek, i on má doktorát z matematiky.

Tohle jsou Tudor Cinema Club. Baví mě moc jejich energie. Sleep Alone je track, který jste poslouchali na Expressu. Zmiňoval jsem na začátku svého vysílání, že máme dneska poslední prázdninovou sobotu. Je mi líto všech školů a povinných, kteří pozítří musí zase vyrazit, vstávat brzo, pak dávat pozor. No, zkrátka, dobře, škola. Ale pozor, podzimní prázdniny jsou letos vyhlášeny na čtvrtek a pátek 29. respektive 30. října, jelikož máme 28. října státní svátek, tak si děti pobydou doma celkem 5 dní. A vánoční, tak si se protáhnou na 14. Kind of happy, by se dalo říct slovy Sunflower Caravan, které posloucháte právě teď na Expressu.

0: Vlastně nekončí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky, flašky, kufříky,
0: vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Je to tady, přišel okamžik, ke kterému jsem nezadržitelně se blížil a přibližoval od té doby, co jsem sem vstoupil v 10.00. A tedy, že se budu muset rozloučit. Je 13 hodin 52 minut. Já vám tedy říkám, užijte zbytek soboty, respektive to, co máte před sebou. Ať to všecko dobře dopadne, dáte to dokupy a hlavně si potom odpočiňte. To je důležitý, je tady víkend. Já se tedy loučím a zítra v 10.00, pokud budete mít chuť, náladu, na ladici Express FM, potažmo mě, tak budu moc rád, přinesu zase muziku, vy dodáte hudební tipy a všechno poběží jak po másle. Tohle byl Remedy, Berlinou, teď už Ketama, Comes and Goes, sloučí se Radek, ahoj.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
5: Máte to rádi tvrdý?
4: Laďte každou středu Express Edge.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Hudba na prvním místě.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Express.
7: Music first.
6: Express FM.
8: Máte to rádi čerství?
9: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.
10: Fresh. Fresh.
6: Express Fresh.
11: Hey, Billy, you there?

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Počkej, ty mě zveš do galerie?
5: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
4: A co tam budeme dělat celý den?
5: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
4: A pak?
5: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
4: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
6: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frič náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Music. First. Express FM.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Express. Music first.
7: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Music. First.
2: Express FM.

CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Passion of

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Posloucháte Saturday Night Fever.
1: Hudební speciál na Express FM.
0: Saturday Night Fever.
2: Woo! Miami Sound Machine. Big

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Music. First. Express FM.

0: Chceš spálit, tak pryč běž. Zpět 8G, nechceš clash. Zpět 8G, fakt nechceš clash. Pokud se nechceš spálit, tak pryč běž.
1: Píšu to furt, nejde to zastavit. Ten, kdo chce beef, může se